0: Rádio Hana. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz Vaše akce
1: do našeho éteru.
2: Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
2: Když se mi něco povede, vždycky se bojím, že to ztratím.
3: Já tě miluju. Moc tě miluju.
2: Tak též.

0: to netoužím zažívat. Takže si musíš najít někoho jinýho.
1: Vždyť mám přece tebe.
0: Co pak jsem blázen? Jsem Hoda May Brownová a nesu vám vzkaz od Sama Wheata.

0: Jsem je tu.
1: Jseme?
2: Sedím vedle ní.
1: Sedí vedle tebe.
0: Jseme, cítíš mě?
2: Cítím tě srdcem.
1: Cítí tě srdcem.
2: Kdybych tě tak aspoň mohl ještě jednou obejmout.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
1: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
0: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Pokračuje čištění místa havárie vlaku s toxickým benzenem na Hranicku. Druhou etapu sanace chce státní podnik Diamo začít v září. Nyní hledá zhotovitele čištění a náklady na sanaci odhaduje na 380 milionů korun. K havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku došlo loni v únoru. Následky úniku toxické látky se daří držet pod kontrolou díky filtrům s aktivním uhlím a chemické oxidaci. Úplné vyčištění půdy a podzemních vod tu potrvá roky. Sport. Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
2: Počasí. Jasná obloha nebo polojasno, mírný vítr a teploty přes den mezi 20 a 24 stupni Celsia.

0: a vyšší oblačnost.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Berani, dneska to vypadá, že máte talent skoro na všechno. Býci, konečně taky někdo ocení vaši mravenčí práci. Blíženci, drobné prohřešky vám budou odpuštěny. Hradci, klasika, pod tvrdou skořápkou skrýváte dobré srdce. Lvi, vyplatí se vaše profesionální a věcné jednání. Panny, pozor, touha po dokonalosti bývá nebezpečná. Váhy, nadechněte se a začněte si plně věřit. Štíři, zaměřte se na jednoduchost, ať máte přehled. Střelci, prožijete den plný absolutní harmonie. Kozorozi, dneska budete mít otevřenou náruč pro všechny. Vodnáři, nebojte se ukázat svoje city. A co mi ryby? Volnější letní režim nám prý může jenom prospět.
1: Rádio Hana.

0: Víte, že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tohle je Rádio Haná. Musi.

0: mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to
1: ne,
0: nějak.
1: To fakt nejde.
0: To
1: nejde.
0: Dobro,
1: ne, Čeku, prosím, to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou na pódium.

0: Videl som ťa na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho,
1: ale fakt, tam strašně čím.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: A co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
2: Omlouvám se za ty gremy. Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co...

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle, na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, pověste.
2: Tak pořád to jede, dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující kuliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Tukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
1: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
2: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už, tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
1: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
2: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. To má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíže, tady ještě je náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudnější a bylo to zase taková ta retro klasika.
1: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
2: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
1: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
2: No přesně tak. My Litovláci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
1: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
2: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
1: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka. V našem vysílání starosta Litovle Viktor Kohout. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
3: Olomouc, Bruntál a Vyškov.
0: Nejlepší hudební výběr.
3: B

0: a vyšší oblačnost.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.
2: Nosím černý brýle.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska to vypadá, že máte talent skoro na všechno. Víci, konečně taky někdo ocení vaši mravenčí práci. Blíženci, drobné prohřešky vám budou odpuštěny. Raci, klasika, pod tvrdou skořápkou skrýváte dobré srdce. Lvi, vyplatí se vaše profesionální a věcné jednání. Pany, pozor, touha po dokonalosti bývá nebezpečná. Váhy, nadechněte se a začněte si plně věřit. Štíři, zaměřte se na jednoduchost, ať máte přehled. Střelci, prožijete den plný absolutní harmonie. Kozorozi, dneska budete mít otevřenou náruč pro všechny. Vodnáři, nebojte se ukázat svoje city. A co mi ryby? Volnější letní režim nám prý může jenom prospět.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
0: Tady je Rádio Hana. Hezké ráno.
1: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

do řádků tvých hřas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.

0: do studia?
1: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu
0: na Google Play nebo Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte, užívejte.
2: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
3: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
4: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
5: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: Tarzan huláka, my zíváme. Ale nicméně dobrá zpráva je, že všichni se konečně máme pátečně. Zdraví vás páteční ranní topka Rádia Hana. Zdravíme úplně všechny, co už jsou vzhůru a hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr i po 6. hodině.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Dáme třeba Harryho Stylese. Bude taky Anděl a Miraj. A kdo ví, třeba hned po ránu mezi 6 a 7 rozdáme italské kafe a dáme si italské léto, kde nás potěší Andrea Bocelli. Co myslíte? Bude tenhle ten song už v další hodině? Počkejte si, poslouchejte, přejeme dobré ráno.
2: Bude 6 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
4: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
3: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitel silnic a dálnic Jan Rídl. Pokračuje čištění místa havárie vlaku s toxickým benzenem na Hranicku. Druhou etapu sanace chce státní podnik Diamo začít v září. Nyní hledá zhotovitele čištění a náklady na sanaci odhaduje na 380 milionů korun. K havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku došlo loni v únoru. Následky úniku toxické látky se daří držet pod kontrolou díky filtrům s aktivním uhlím a chemické oxidaci. Úplné vyčištění půdy a podzemních vod tu potrvá roky.
2: Sport.
3: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
2: Počasí.
5: Jasná obloha nebo polojasno, mírný vítr a teploty přes den mezi 20 a 24 stupni Celsia. Na horách

0: mraky a vyšší oblačnost.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Tohle je naše noční cizinka. Sissy Cash. A je to tam, přátelé, krásné, co krásné, nejkrásnější páteční ráno s Rádiem Hana.

0: tohoto týdne společně užít. Do 6 minut pozdravíme také dnešní oslavence. Určitě poslouchejte dál a bavte se. Teď je 6 hodin a 7 minut, tak hezké ráno.
1: Ráno nahané.

0: Za necelé dvě minuty je 6:45, krásně to letí ten čas, i s Andělem od kapely Miraj. Přejeme pohodové páteční ráno, ať už jste s námi kdekoliv, možná ještě doma, možná na cestě, nebo už v práci. Před půl sedmou 100% omrkneme taky dnešní počasí, nebo jak bude během toho prodlouženého víkendu. A taky pro vás máme nejaktuálnější dopravu z našeho regionu. To tady ještě všechno bude. A teď pohled do kalendáře. Jdeme na to.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je tady pátek 3. července, svátek má Radomír a také Radomíra. Narozeniny má miláček žen, hvězda Top Gunu a Mission Impossible, americký herec Tom Cruise.
2: Setting time to target, 2 minutes, 15 seconds.
3: 2:15, that's impossible.
2: File attack point. Mavericks inbound.
0: Dneska slaví také herečka Jana Švandová a je tu i jeden oslavenec z našeho regionu, bývalý olomoucký primátor a také bývalý hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, takže všechno nejlepší. A pozor, dneska je také Mezinárodní den bezplastových tašek, což ovšem může být trochu problém, protože na férovku všichni máme doma aspoň jednu plastovou tašku, která obsahuje dalších zhruba 10 plastových tašek. Že? Tak s plastem nebo bez, užívejte si dál 3. červenec.
1: Rádio Haná, kalendárium. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás. Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: budeme mít po práci. A dneska budeme mít taky docela příjemné počasí, na Moravě víceméně polojasno a k tomu nějakých 25 stupňů. No a velmi podobné teploty nás čekají taky během prodlouženého víkendu od soboty až do svátečního pondělí. Doprava. 6.23 je to aktuální ranní doprava. Sledujeme, že v Olomouci je zatím celkem klidný provoz, nemáme hlášené žádné komplikace. Policejní hlídku máme teď v Mostkovicích na Prostějovské, tak ať zbytečně neplatíte pokutu. A ještě se podíváme na Svitavsko, kde probíhá dál kácení nebezpečných stromů. Je to na několik dnů u hřebečského tunelu, u té důlní stezky. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Přejeme vám všem krásný pohodový pátek, teď je 6 hodin a 25 minut.
2: Ráno nahané.

0: Nahané, Mikael, nahané je prostě krásně. Je přesně 6:30, my víme, co se děje v našem regionu, víme třeba, co nového v Litovli a jestli pak zdejší starosta plánuje taky nějakou dovolenou.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle. Na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, povězte.
3: Tak pořád to jede. Dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující uliční prostor. Za chvilku vlastně koncem prázdnin bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Tukelská, takže v rámci bezpečnosti se. Doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
2: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
3: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
2: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
3: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. To má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíž, tady ještě je náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky. Tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudenější a bylo to zase taková ta retro klasika.
2: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
3: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za procházku. Jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
2: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
3: No přesně tak. My Litovláci říkáme české a německé, takže české je u toho gymplu a německé je vlastně u domů seniorů.
2: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
3: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a navčerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
2: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka v našem vysílání. Starosta Litovle Viktor Kohout, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
10: A my budeme tancovat, až do samého rána.
9: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
11: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Rádio Hana.
14: Nejlepší hudební výběr.

Nahané vracíme zpátky 90. Tohle to je klasika od Meatloafa. Za chviličku, 7:45, my tady máme pro vás taky tipy, jak si užít víkend. Do soboty ještě pokračuje Grand Prix v paraatletice žen v Olomouci.

0: Možná už jste to někde zaslechli, možná jste si to někde přečetli, že rychlobruslařka Martina Sáblíková se nám vdala a samozřejmě víme, koho si vzala, svou dlouholetou partnerku Nikolu Zdráhalovou. Takže samozřejmě gratulace i tady od nás z Hané. Jedeme dál, posíláme taky šumperské bratry Radečky.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Tady u nás na Hané vám přejeme naprosto luxusní a senzační páteční ráno. Ano, tohle je naše páteční ranní topka. Zdravíme všechny. Emma s jedním M, anebo se dvěma M. Tak nutno podotknout, že v olomoucké porodnici bylo zase v červnu veselo a že Emma Emičkám to zase vyhrála. Podrobnosti za okamžik v našich zprávách. A taky po 7. hodině si hrajeme dál ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Bebe Rexa. Taky Meky Žbírka.
2: Mám rád tě,
0: a kdo ví, možná v té další hodině

0: Italské leto na Hané pokračuje a teď už zprávy, počasí a doprava.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy? Je pátek 3. července. Kupa dětí přišla na svět v uplynulém měsíci v porodnici fakultní nemocnice Olomouc. 155 miminek, z toho 78 kluků a 77 holčiček. Klukům tu dávali rodiče nejčastěji jméno Adam a děvčatům jméno Emma. S jedním či se dvěma M.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nová šance pro použité, ale stále funkční věci. Ve sběrném dvoře na Hrázi v Přerově začal zkušebně provoz nového reuse pointu. Lidé sem mohou během července nosit zachovalé knihy, hračky, sportovní či zahradní potřeby. Od srpna si je pak zájemci budou moci odnést za symbolický poplatek. Informuje o tom město. Už se to blíží. Blansko začátkem srpna otevře nový plavecký areál na sportovním ostrově. Město na něj čekalo 5 let. Největší investice v historii Blanska za více než 320 milionů korun přináší 25-metrový bazén i zázemí pro rodiny. Nový řidičák už si dlouhou dobu nemusíme vyzvedávat na úřadě. Za první rok, kdy je možné doručení řidičského průkazu na výdejní místo nebo do boxu, toho využilo asi 78 tisíc lidí.
4: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz nebo o průkaz vyznačenou profesní způsobilostí, anebo potřebujete kartu do digitálního tachografu, přes portál dopravy na pár kliků vyřešíte vše, co potřebujete a vyzvednete si hotový doklad na jednom z 10 000 výdejních boxů či míst balíkovny, tam, kde vám to nejvíce vyhovuje.
3: Doplnil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
1: Sport.
3: 25S napálil tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka ve druhém kole Wimbledonu v utkání se Slovákem Alexem Molčanem a tato čistá podání mu podle jeho slov pomohla k postupu do dalšího kola. Jiří zvítězil 3-0 na sety.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Dneska minimum oblačnosti a k tomu zhruba 25 stupňů. A co prodloužený víkend? Začne to polojasnou sobotou, přehánky se objeví jenom ojediněle, a to hlavně na horách. Taky v neděli a v pondělí bude vesměs sluníčko s trochou mraků. Místy může lehce sprchnout, a to hlavně na severovýchodě regionu. Jinak nejvyšší denní teploty mají dosáhnout na 22 až 27 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech. Probíhá tu údržba až do konce srpna. Jinak policejní hlídku aktuálně hlásíte na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova a na Blanensku pozor na trase Černá hora Milonice. U Krajnice je tu odstavený porouchaný nákladák. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem. Situaci na silnicích po ránu sledujeme každou půl hodinu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Hezké páteční ráno, bylo 7 hodin.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

espresso a k tomu samozřejmě taky dál ten nejlepší hudební výběr. Pátek, je to skvělé, vidina volného odpoledne nás všechny stoprocentně motivuje, tak držíme spolu, nebojte, za pár hodin padla. A hlavně, když jsme tady říkali to obří espresso, ono to italské kafe dneska možná ještě bude. A teď už nahane taky Sandra.

0: 14 minut. Před 7:30 určitě dáme aktuálně počasí a dopravu a teď už naše páteční horoskopy.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, dneska to vypadá, že máte talent skoro na všechno. Býci, konečně taky někdo ocení vaši mravenčí práci. Blíženci, drobné prohřešky vám budou odpuštěny. Raci, klasika, pod tvrdou skořápkou skrýváte dobré srdce. Lvi, vyplatí se vaše profesionální a věcné jednání. Pany, pozor, touha po dokonalosti bývá nebezpečná. Váhy, nadechněte se a začněte si plně věřit. Štíři, zaměřte se na jednoduchost, ať máte přehled. Střelci, prožijete den plný absolutní harmonie. Kozorozi, dneska budete mít otevřenou náruč pro všechny. Vodnáři, nebojte se ukázat svoje city. A co mi ryby? Volnější letní režim nám prý může jenom prospět.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden var

0: 18.90 až do 7. července. Kaufland.
1: Milí a vážení, rokové hlášení, léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
2: Ahoj, tady Cenfluencer.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: tak tady máme další mírný pokles teplot. Dneska a během víkendu by mělo být zhruba 25 stupňů a k tomu většinou polojasno. Tak co, spokojení? Doprava. Je tady taky naše aktuální ranní doprava a policejní hlídku nám hlásíte na Olomoucku, na silnici Nemilany Kožušany, taky v Zábřehu na Olomoucké u té Šelky. A dneska ráno a dopoledne budou probíhat údržbové práce na dálnici D46, konkrétně v úseku Držovice Olšany u Prostějova. Měl by to být uzavřený pravýzdní pruh, budou tady totiž sekat trávu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Na Hané přejeme pohodový pátek, za 5 minut bude půl osmé.

0: Je 7 hodin, 32 minut, nahané Tears for Fears, nahané za chvilku, taky Jeleni. Svět se točí, Hana hraje a fotbalové mistrovství světa samozřejmě frčí dál. A už teď je jisté, že finále bude velkolepé.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek ráno.
2: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
0: Fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, to není jenom kopání do míče, góly, fauly, radost nebo zklamání a taky norské veslování. Tenhle ten šampionát, to je taky velká hudební show. Ne každý fanoušek skáče nadšením, ale Američané si to prostě bez té komerce a zábavy ani neumí představit. A hlavně finále. Tak schválně, jestli pak víte, kdo vystoupí v rámci rozhodujícího zápasu na MetLife Stadium v New Jersey. Bude to Robbie Williams společně s italskou popovou hvězdou Laurou Pausini. Už dříve byla potvrzená také jména jako Shakira nebo Madonna a prý bude i jihokorejský K-pop. Zkrátka a dobře, fotbalové finále 19. července tak bude jedna velká, nablízkaná megashow.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
2: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.

0: Druhy za 24,90 a Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
2: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
3: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
4: Tohle je Rádio Hana.

0: Nahané jeleni, všude zdejší. 7 hodin a 40 minut a Nahané je taky všude zdejší naše italské léto.
1: Italské léto Nahané.
0: Ano, přátelé.

co to s námi zkusí naší letní soutěži. Italské léto na Hané. Za okamžik je tu nevídomý zpěvák Andrea Bocelli a vy můžete volat 585 22 55 88.

0: Ne, nevědomý zpěvák Andrea Bocelli a naše italské léto na Hané.
1: Italské léto na Hané.
0: Tak přátelé, nevím, jestli vy to víte, ale Andrea Bocelli, tenhle ten nevědomý zpěvák, je vlastně vystudovaný právník a s muzikou začínal v nočních barech, kde hrával na piano. No a teď už s námi hraje italské léto na Hané taky posluchač Luka, až já tě zdravím, ahoj, ahoj.
2: Ahoj, čau.
0: Luky, prosím tě, já nevím, jestli to funguje u chlapů, ale přiznám se, že já jsem musela na chviličku vypnout klimatizaci a nechala jsem toho Andrea Bocelliho zpívat, protože já jsem normálně měla husí kůži. Jako z toho songu. Jako my ženský to asi tak, jako máme. Husí kůže, když slyšíme takovou muziku. Jak jsi to zvládl ty, ten song?
2: Tak já jsem to zvládl tak, jako že dostanu, že taky klimatizace, takže na pohodičku.
0: Na pohodičku. Tak my samozřejmě rozdáváme italskou kávičku na pohodičku každé ráno na Hané a já se vždycky ptám, jak moc velcí jste kafaři, jestli třeba několikrát denně nebo několikrát týdně, nebo spíš jako tak jenom jakože výjimečně, svátečně, do které kategorie patří Lukáš?
2: Tak já ráno, já mám rád třeba studenou kávu, takže já si udělám večer, nechám ho skládnout a přes noc si udám do ledničky.
0: Aha.
2: Takže já ráno studenou. No a během dne třeba dvě klidně úplně v pohodě.
0: Jo, tak to italské kafe, značkové italské kafe, máš samozřejmě nachystané tady u nás v Rádiu Hana. A nezapomeň, Luky, pokud se zaregistruješ i na našich stránkách radiohana.cz, kde je odkaz, tak můžeš vyrazit potom i na výlet přímo do italského Bergamu. Mimochodem, je to pro dva, koho bys vzal sebou?
2: Určitě přítelkyni.
0: Výborně, tak to bude romantika na druhou. Tak Luky, moc díky za zavolání a přejeme krásný pátek, měj se, ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Nastartujte ráno

0: jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
1: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno

0: No, tak už se nám holka vdala tajně a prý to byla milionová svatba Taylor Swift a Travis. Původně se měli brát dneska, ale už jsou prý pár dnů manžele. Mimochodem, taky se vdala rychlobruslařka Martina Sáblíková. Podrobnosti za okamžik ve zprávách a po 8 hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Hathaway. Taky si dáme se Sabrinou Carpenter jedno espresso. A budou i mandraži. Počasí, doprava a samozřejmě taky zprávy právě teď na Hané.
2: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Vítejte u zpráv. Je pátek 3. července. Modernizace semaforů v centru Olomouce. Od pondělí začne modernizace křižovatky na náměstí Hrdinů a do srpna se zcela zavře pro neveřejnou dopravu. Projíždět bude moci jen městská hromadná doprava a linková. Po dokončení prací na náměstí Hrdinů se dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku Třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. Tady se ale na modernizaci semaforů bude pracovat za provozu.
4: Semafory jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce odstraní jejich dosavadní havarijní stav, který bylo bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadku semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. A i ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října.
3: Komentuje investiční náměstek primátorky Olomouce Miloš Tichý. Do pořádku se dá školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce již začaly, venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu korun má být hotový v září. Dvě skvělé české rychlobruslařky už jsou spolu i oficiálně. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková si vzala svou partnerku, evropskou šampionku Nikolu Zdráhalovou. Na sociálních sítích spolu zveřejnili fotku v bílém. Blahopřejeme.
2: Sport.
3: Karviná si fotbalovou Evropu nezahraje. UEFA vyřadila tým MFK Karviná z evropských pohárů kvůli účasti v domácí korupční aféře. Těžit z toho budou tři české týmy. Plzeň, která jde tímto do čtvrtého předkola Evropské ligy, její místo ve druhém předkole zaujme Hradec Králové a do uvolněné pozice v konferenční lize po Hradci proklouzl Jablonec. Píše o tom Fotbal.cz.
2: Počasí.
0: Možná se teď na začátku července ptáte, co to tak jasně svítí na noční obloze. Ne, to není hvězda, je to Venuše. Po západu slunce jí říkáme večernice a brzy ráno je to jitřenka. Taky víme, jak bude. Na Moravě dneska víceméně polojasno a 25 stupňů a zatím to vypadá tak, že i prodloužený víkend od soboty do svátečního pondělí nabídne hlavně sluníčko s trochou mraků a teploty budou velmi podobné, nejčastěji kolem 25.
5: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že pozor bychom si měli dávat v Olomouci na ulici doktorky Milady Horákové. Teď je tu momentálně mimo provoz světelná signalizace, musí se to opravit. V Zábřehu pak máme hlášenou policejní hlídku na Olomoucké u té Šelky a ještě připomínáme, že dneska ráno a dopoledne probíhají údržbové práce na dálnici D46 v úseku Držovice Olšany u Prostějova. Je tu zavřený pravý jízdní pruh, protože tady sekají trávu. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: A ještě máme hlášenou policejní hlídku na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Kdyby něco. Dobré ráno, na Hané bylo 8 hodin.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Vracíme zpátky 90. Tohle to je Hadovej. Nahané zdravíme všechny, sluníčko se občas ukazuje mezi mraky, nálada je topová a víkend už klepe na dveře. Co plánujete? Doufám, že nic náročného a že si hlavně odpočinem. Rozhodně se těšíme na zasloužené volno. A do 6 minut tady u nás nahané taky prolistujeme kalendář. Teď je 8.07, tak přejeme parádní ráno. A teď už Marek Ztracený.
1: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.

0: na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: mistrovství světa v roce 2010. 8.15 je přesně čtvrt na 9. My samozřejmě hrajeme dál před 8:30. Tady pro vás budeme mít aktuálně počasí i dopravu z našeho regionu a teď už pohled do našeho hanáckého kalendária.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je tady pátek 3. července, svátek má Radomír a také Radomíra. Narozeniny má miláček žen, hvězda Top Gunu a Mission Impossible, americký herec Tom Cruise.
2: Setting time to target, 2 minutes, 15 seconds.
3: 2:15, that's impossible.
2: File attack point. Mavericks inbound.
0: Dneska slaví také herečka Jana Švandová a je tu i jeden oslavenec z našeho regionu, bývalý olomoucký primátor a také bývalý hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, takže všechno nejlepší. A pozor, dneska je také Mezinárodní den bezplastových tašek, což ovšem může být trochu problém, protože na férovku všichni máme doma aspoň jednu plastovou tašku, která obsahuje dalších zhruba 10 plastových tašek. Tašek, že? Tak s plastem nebo bez, užívejte si dál 3. červenec.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
7: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Rádio Haná.
10: Nejlepší hudební výběr.

Vánoc, je tu páteční ranní topka. Počasí by mělo být víceméně polojasné, to znamená občas sluníčko, občas i nějaké ty mraky, teploty zhruba kolem 25. Nejenom dnes, ale také o víkendu. Doprava. Je tady taky aktuálně doprava, víme, jak se jezdí tady, víme o policejní hlídce na Olomoucku v Topolanech u svatého Jana, další je na dálnici D46 na exitu Olšany u

0: Sedím to růžově spolu. Ano, tady u nás na Hané Mandraže. Máme chvilku po půl deváté. Za chviličku vás vezmeme na paraatletiku v Olomouci, na fotbal nebo taky na nedělní Dřevo Rock Fest. Budeme se těšit. No a teď už taky víme, co se děje v našem regionu, například co nového je v Litovli. A jestli pak zdejší starosta taky plánuje nějakou tu dovolenou.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle. Na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, povězte.
3: Tak pořád to jede. Dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující uliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Tukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
2: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
3: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
2: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
3: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. Kdo má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíž, tady ještě je Náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudenější a bylo to zase taková ta retro klasika.
2: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
3: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za procházku. Jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru. A to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
2: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
3: No přesně tak. My Litováci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
2: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
3: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
2: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka v našem vysílání. Starosta Litovle Viktor Kohout, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
5: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
6: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
7: Mother of Rock.
8: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
7: Mother of Rock.
8: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
9: Jsme mladí
10: a neklidní.
9: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
11: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
9: Každou neděli dopoledne
10: na Nově. A poprvé v Příbrami.
12: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudba.

0: Je skoro 8:45, posloucháte Rádio Haná, je tady páteční ranní topka, od nás víte, že v Olomouci pokračuje Grand Prix v paraatletice na stadionu TE Lokomotiva ještě dnes a zítra. Olomoucká Sigma také pokračuje ve své letní přípravě, a to konkrétně na hřišti ve Slatinicích, takže přijďte zafandit, zítra máme možnost a my se těšíme i na nedělní Dřevorock Fest, což bude parádní akce, budou tady Dimitri, Tublatanka, Vysací zámek Mňáka nebo Morčata na útěku. S námi nejlepší zábava, s námi taky ten nejlepší hudební výběr. Už teď je tady Ellie Brooke.
1: Tohle je Rádio Haná.

0: celé prázdniny, taky naše oblíbené italské hvězdy.
1: Italské léto na Hané.
0: Ano, italské megahity a k tomu navíc ty nejlepší italské dobroty, ať už jsou to těstoviny, sýry a nebo třeba po ránu kafe. Dneska jsme rozdali pravou italskou kávu a radoval se posluchač Lukáš.
2: Čau, čau, tady Lukáš, právě jsem se dovolil do Hané na kávičku, kterou mám moc rád, mám si ji skoro každý den. Jsem úplně mega šťastný, že jsem se dovolal. Zkuste to všetci a uživěte si pořádné italské léto na Hané. Nazdárek.
0: Nazdárek a čau, tak to užívejte léto s námi samozřejmě a když tak další informace najdeme i na radiohana.cz, ať zjistíte, jak můžete vlastně vyhrát třeba i výlet do italského Bergama.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Radio Hana. Tohle je nová domácí muzika. Nová domácí muzika.
3: Radio

0: tím, jak se blíží 9. hodina, už se taky blíží naše páteční procházka pamětí. Mimochodem do té si pozveme Oscarového herce Dustina Hoffmana, který přijel do Karlových Varů na Mezinárodní filmový festival. O tom budeme mluvit mimo jiné už za chvilku taky ve zprávách. A konkrétně po 9. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: V 80. procházce pamětí kapela Clash.
2: Should I stay or should I go now?
0: Taky Joan Jett. A nebo si dáme Olympiky.
2: A v jeho lesku vidím přicházet.
0: A jak říkám, procházce pamětí i ve zprávách také s Dustinem Hoffmanem. Jdeme na to.
3: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dolanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Za dveřmi jsou červencové svátky 5. a 6. července a se svátky v Česku se hned pojí otázka, zda si během nich budeme moci nakoupit ve velkých obchodech. Půjde to.
5: Ustanovení zákona o prodejní době v maloobchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách, se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
4: Vysvětlil mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba. Oscarový herec Dustin Hoffman v Česku. Hvězda filmů Rain Man či Kramerová versus Kramer Dustin Hoffman přijel na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Dnes večer převezme na zahájení 60. ročníku festivalu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos.
3: Sport.
4: Čeští basketbalisté dnes hrají se Švédskem. V případě výhry získají postup do další fáze kvalifikace na mistrovství světa. Ale bude to těžké. Ve Stockholmu nastoupí bez tří silných opor, včetně lídra Tomáše Satoranského. Zápas začne v 19 hodin. Uvidíme, jak to dopadne.
3: Radio Hana.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Dneska minimum oblačnosti a k tomu zhruba 25 stupňů. A co prodloužený víkend? Začne to polojasnou sobotou, přehánky se objeví jenom ojediněle, a to hlavně na horách. Taky v neděli a v pondělí bude vesměs sluníčko s trochou mraků. Místy může lehce sprchnout, a to hlavně na severovýchodě regionu. Jinak nejvyšší denní teploty mají dosáhnout na 22 až 27 stupňů. Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lipenské, jak je ten kruháč u STKček, taky na dálnici D46 na půl cesty Olomouc Olšany u Prostějova. Hlídka je i na D1 na exitu Přerov-Jih anebo v Kostelci na Hané v ulici Zabranou. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak hlavně dojeďte v pořádku.
0: Rádio Hana.

0: Nahané bájna, Atlantida a také Meky Žbirka v dnešní osmdesátkové procházce pamětí.
1: Rádio Haná. Procházka pamětí.

0: osmdesátky. A můžeme vás ujistit, a už to zaznělo i ve zprávách, že Tuci už je ve Varech. Ano, Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech začíná. Hlavním hostem je tu herec Dustin Hoffman. My bychom teoreticky mohli říct neúspěšný herec v roli úspěšné herečky, protože o tom je vlastně příběh Tuci, Dustin Hoffman, v jedné ze svých nejzábavnějších rolí. Tak trošku zavzpomínáme a budem tu mít i velkého babiče Oldu Kaisera jako televizního hlasatele. Takže máte se na co těšit. Užívejte si procházku pamětí a zkuste si tipnout, do kterého roku se vlastně dneska vracíme.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.

0: Samozřejmě, že i tahle ta romantika patří do dnešní procházky pamětí. Vracíme zpátky osmdesátky, tohle Chicago, Hard to say I'm sorry. Hrajeme si songy z jednoho konkrétního roku a dneska tu máme taky Old Kaisera, což je vynikající herec a také bavič. Ovšem, otázka zní, jak bys vám zamlouval, třeba jako televizní hlasatel. Dáme si takovou malou ukázku. Jde o takový ten závěrečný vstup. Ano, ukončujeme vysílání Československé televize.
1: Československá televize ukončila své pravidelné večerní vysílání. Uvidíme se zítra v 8 hodin pohádkou pro ty nejmenší. Jak šel Honza do sklepu? Promiňte, do světa. A to je pro dnešek opravdu všechno. A přejeme vám příjemnou dobrou noc.
2: Rádio Hana a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
4: Pro ostatní naprosté sci-fi. Nahané, ale máme jiné superhrdiny. Vás!
3: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
4: Přes 3,5 hodiny denně.
3: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
4: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
3: Děkujeme.

0: No a ten muzikál se jmenuje jak? No přece Okno mé lásky. Dneska si hrajeme ty nejlepší osmdesátky v Procházce pamětí.
1: Rádio Hana. Procházka pamětí.
0: Zásadní otázka také zní, víte, kdo je Tuci? Ano, Tuci, zkuste zavzpomínat. Je to naprosto úžasná osmdesátková komedie, na kterou se můžeme dívat pořád. Dustin Hoffman jako neúspěšný herec v roli úspěšné herečky. Dustin Hoffman jako Michael Dorsey alias Dorothy Michelsová. Už se vám něco vybavuje? Tuci?

0: Karlových Varech dneska dostane křišťálový globus za umělecký přínos. Gratulujeme.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
6: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
7: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Hana.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: roku. Vy si můžete tipnout, který rok to asi tak je. A dneska tu máme taky Oldu Kaisera, oblíbeného herce a babiče. Otázka zní, jak by se vám líbil, třeba jako televizní hlasatel. My si dáme další ukázku. Je to takový ten závěrečný vstup. Jak by to mohlo teoreticky dopadnout, když hlasatel zůstane v záběru déle, protože v režii zaspali.
1: Dnešní večer byl skutečně pestrý. V 19.30 jste mohli vidět první vydání televizních novin. Ve 20 hodin to byla příloha. Ve 20.30 to byla první část třídílného televizního seriálu Dvě části života. A na závěr jste mohli vidět mě. Jak jsem vám přál dobrou noc.
2: Radio Hana.
3: Procházka paměti.

0: I tahle ta pohodička Lion Sleeps Tonight patří do páteční procházky paměti, kde vám hrajeme opravdu ten nejlepší hudební výběr z 80. let. Měli jsme tu jako televizního hlasatele taky Oldu Kaisera, a nebo jako neúspěšného herce v roli úspěšné herečky Dustina Hoffmana. Ano, vzpomínka na komedii Tuci. Mimochodem Dustin Hoffman v Karlových Varech, bude to tam parádní. No a před námi ještě závěrečný song, a ano, správně, dneska je to rok 1982.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Dnes je to rok 1982.

0: teď jakoby tu směru kolem toho oběda, dalo by se říct před a po obědě, takže
1: ty
0: co?
1: Mi nahráváš, ty mi nahráváš. Je doba kolem oběda a to znamená, že si můžeme smlsnout na italských těstovinách.
0: Co rozdáváme odpoledne na svačinku?
1: Odpoledne na svačinku rozdáváme italské sýry.
0: A dneska ráno jsme taky vlastně rozdávali nějakou tu italskou, já si myslím, že to můžeme říct, že to je dobrota, specialita, co to je?
1: Je to káva.
0: Italská káva. Přátelé, a pořád je taky možnost jet na výlet do Itálie, do Bergamu, ale to všechno se dozvíte od Majdy. A po 10. hodině tady u nás

0: když už jsme naťukli ty těstoviny. Co myslíte, bude k tomu hrát v další hodině zpěvák Nek? No nevím, nevím prostě, musíte si počkat, jo? A teď už zprávy s kolegou Tomem, jdeme na to.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Pokud dnes pojedete do fakultní nemocnice Olomouc, tak si vyberte jiný vjezd než Hněvotínská 1. Je do středy zavřený kvůli výměně dosluhující vrátnice. Následně se bude měnit od 2. do 4. července vrátnice i na vjezdu IP Pavlova.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Do pořádku se dá školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce již začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu korun má být hotový v září. Čeští záchranáři už aktivně pomáhají ve Venezuele v pátrání po přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. V terénu v okolí Caracasu jsou 3 české průzkumné týmy. Prohledávají sutiny. Počet obětí nejničivější katastrofy tohoto druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, je aktuálně na čísle 1450. V zasažené oblasti se pohřešují stále 10 000 lidí, píše ČTK.
1: Sport.
3: V elitní desítce světového tenisového žebříčku je olomoucká rodačka Karolína Muchová. Po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu se posunula v žebříčku WTA na 9. místo. Dnes po 15:30 jde do prvního kola Wimbledonu. Bude hrát s Ruskou Zacharovovou. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Počasí.
0: Možná se teď na začátku července ptáte, co to tak jasně svítí na noční obloze. Ne, ne, to není hvězda, je to Venuše. Po západu slunce jí říkáme večernice a brzy ráno je to jitřenka. Taky víme, jak bude. Na Moravě dneska víceméně polojasno a 25 stupňů a zatím to vypadá tak, že i prodloužený víkend od soboty do svátečního pondělí nabídne hlavně sluníčko s trochou mraku a teploty budou velmi podobné, nejčastěji kolem 25.
4: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci rozhodně pozor na ulici doktorky Milady Horákové. Světelná signalizace je tu mimo provoz. Než se to opraví, tak tady dopravu řídí policie. Hlídku máme hlášenou v Olomouci na Lipenské, jak je ten kruháč u STKček a taky na Šternberské. A mimochodem ve Šternberku se dořešuje nehoda osobáku na Olomoucké. Na cestách je s vámi to správné rádio, tak dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
4: Každý den

0: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
3: Rádio Hana.

0: Malíku všechny parádní akce, které se na nás během prodlouženého víkendu chystají.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Mistrovství České republiky v Malé Kopané se uskuteční v Olomouci. Hrát se bude na umělé trávě sportovního centra mládeže Sigmy Olomouc v Řepčíně. Už zítra, v sobotu. Náklo pořádá Disney den. Zítra zve na pohádkový program pro nejmenší. Budou tam piráti a víly, skákací hrady, malování na obličej, fotokoutek a spousta muziky. Na Sokolce v Nákle. Čeká nás i jízda králů, už tenhle víkend v Doloplazích u Olomouce. Kroje, řemesla, průvod, dechovka a hlavně hanácký trojboj. Tak co, kam vyrazíte vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Je to to!
1: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
1: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.

0: Vítejte, užívejte.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
3: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zejména pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
2: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
3: Hanácký soubor Olešnica do Loplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
4: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: záruční na rádiu Hana. Na našem rádiu žádnou lhůtu naštěstí nemáme. My vám prostě hrajeme nonstop, takže budeme i po 11. hodině. Pojďme se mrknout, co na nás čeká.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude tady třeba Ava Max.

0: 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Vítejte u zpráv. Je pátek 3. července. Modernizace semaforů v centru Olomouce. Od pondělí začne modernizace křižovatky na náměstí Hrdinů a do srpna se zcela zavře pro neveřejnou dopravu. Projíždět bude moci jen městská hromadná doprava a linková. Po dokončení prací na náměstí Hrdinů se dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku Třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. Tady se ale na modernizaci semaforů bude pracovat za provozu.
3: Semafory jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce odstraní jejich dosavadní havarijní stav, který byl bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadkům semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. Tady ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října.
2: Komentuje investiční náměstek primátorky Olomouce Miloš Tichý. Do pořádku se dá školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce již začaly, venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu korun má být hotový v září. Dvě skvělé české rychlobruslařky už jsou spolu i oficiálně. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková si vzala svou partnerku, evropskou šampionku Nikolu Zdráhalovou. Na sociálních sítích spolu zveřejnili fotku v bílém. Blahopřejeme. Sport. Karviná si fotbalovou Evropu nezahraje. UEFA vyřadila tým MFK Karviná z evropských pohárů kvůli účasti v domácí korupční aféře. Těžit z toho budou tři české týmy. Plzeň, která jde tímto do čtvrtého předkola Evropské ligy, její místo ve druhém předkole zaujme Hradec Králové a do uvolněné pozice v konferenční lize po Hradci proklouzl Jablonec. Píše o tom Fotbal.cz.

0: počasí.
1: Prodloužený víkend je před námi a my víme, jak bude. V sobotu čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty by neměly přesáhnout 26 stupňů. V neděli pak čekáme na obloze trochu více mraků, bude oblačno, přechodně i zataženo. Postupně na většině území očekáváme přehánky nebo občasný déšť. Výjimečně mohou přijít i bouřky. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. V pondělí bude taky spíše pod mrakem i na svátek. Předpověď hlásí déšť. Rtuť teploměru vystoupá nejvýše k 25 stupňům. Biozátěž by po celý víkend měla být na nejlepším stupni. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava hladká, jen v ulici u svatého Jana si dáme pozor na policejní hlídku. Ty stojí taky na D1 na exitu Kroměříž východ, na D35 na exitu Velký újezd a taky v Poličce na Svitavsku v ulici Hegerova. Neprůjezdný pruh máme na Šumpersku na trase Postřelmov Olšany, kousek před odbočkou na Bohutín. Je tady neprůjezdný jízdní pruh, na místě je policie. Havarované auto hlásíte taky v Blansku v ulici Sloupečník. I tady jsou záchranné složky. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Rádio. Rádio Hana. Nejlepší.

0: máme 3. července a to znamená, že kromě pátku před prodlouženým víkendem dneska slavíme taky den ocenění klimatizace. V tomhle horkém létě je to náš největší hrdina, který nás chrání před přehrátím, ať už v kanceláři, autě nebo třeba v nákupáku. Takže až dneska vystoupíme do příjemně vychlazené místnosti, můžeme klimatizaci věnovat, já nevím, třeba děkovný pohled. Osvěžit se vás snažíme i my, a to naším nejlepším hudebním výběrem. Už za chvíli pro vás máme Eda Sheerana nebo třeba Genesis.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.

0: Užívejte.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Mother of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Mother of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: S vámi je Rádio Hana i v pátek odpoledne. Ještě 16 dní budeme probíhat mistrovství světa. V našem studiu to pro vás stále sledujeme a přinášíme vám zákulisní informace a pikantnosti. Dnes se s Martinou Kvítko mrkneme na slavnostní finále.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.
2: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
3: Fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, to není jenom kopání do míče. Góly, fauly, radost nebo zklamání a taky norské veslování. Tenhle ten šampionát, to je taky velká hudební show. Ne každý fanoušek skáče nadšením, ale Američané si to prostě bez té komerce a zábavy ani neumí představit. A hlavně finále. Tak schválně, jestli pak víte, kdo vystoupí v rámci rozhodujícího zápasu na MetLife Stadium v New Jersey. Bude to Robbie Williams společně s italskou popovou hvězdou Laurou Pausini. Už dříve byla potvrzená také jména jako Shakira nebo Madonna a prý bude i jihokorejský K-pop. Zkrátka a dobře, fotbalové finále 19. července tak bude jedna velká, nablízkaná megashow.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.

0: 4,90 a Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
2: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
3: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
4: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Posloucháte Rádio Hana.

0: na rádiu Hana ladí páteční letní náladu, už je skoro doba oběda, pak jen pár hodin a je před námi prodloužený víkend, těšíte se? My vám i během něj budeme servírovat ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Už po 12. se těšíme na tým.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Ekce Homo se pojede z kopce. Vrchařskou automobilovou trať nad Šternberkem obsadí skejťáci. Klikatou silnici budou sjíždět na longboardu v rámci akce Ekce Homo Freeride. Jde již o 15. ročník této jízdy. Uzavírka silnice u Šternberka kvůli Ekce Homo Freeride začne od dnešních 16 hodin 45 minut a potrvá do neděle do 18 hodin. Oficiální objízdná trasa povede po silnici první třídy přes obec Lipina, informuje o tom město Šternberk.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, nový krok k rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u sjezdu na Držovice a Prostějov sever. Ředitelství silnic a dálnic nově vybírá firmu schopnou přípravy základní vytyčovací sítě pro úpravu křižovatky. Rekonstrukce má začít příští rok.
1: Hlas lidu.
0: Komu pak v Česku věříme? Červnový průzkum STEM mezi tisícovkou lidí ukazuje, že stejně jako v uplynulých letech mají největší důvěru hasiči. 96% lidí, přes 70% lidí v Česku věří policii, armádě a strážníkům. O poznání slabší důvěru mají u českých občanů politici. Nejnižší důvěra lidí je ve vládu, které v červnu věřila asi třetina lidí. 35 lidí ze 100 věří sněmovně, 43% senátu a prezidentu Petru Pavlovi důvěřuje v průměru 56 lidí ze 100.
1: Sport.
0: České derby ve třetím kole Wimbledonu. Na trávě londýnského Grand Slamu se dnes utkají o postup tenistky Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková. Do akce jde i olomoucká rodačka Karolína Muchová a ta vyzve Tajku s Savankeovovou. Oba duely začínají po 15:30 odpoledne.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Odpoledne čekáme polojasno až jasno, jen na horách se mohou objevit nějaké ty mráčky. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 21 až 25 stupni. Na horách naměříme nejvýše 18. Pokud dnes plánujeme vyrazit do přírody, nastříkáme se raději repelentem. Aktivita klíšťat je nahané vysoká, na Šumpersku, Svitavsku a Bruntálsku dokonce mimořádná. Kvůli vysokým teplotám se ale nemusíme příliš bát komárů. Jejich aktivita je dnes nepatrná.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na policejní hlídku v ulici Švajcarova. Stojí taky v Napajedlech v ulici Nádražní, na D55 na exitu Otrokovice a taky ve Svitavách v ulici U Tří mostů. Na překážku na cestě si dáme pozor na D55 na trase Otrokovice-Hulín před exitem Otrokovice-Sever. Mezi jízdními pruhy tady leží kovový odpad. Na odstavené auto na Krajnici si pak dáme pozor na D1 na trase Říkovice-Vyškov na exitu Ivanovice Nahané. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Buongiorno všem posluchačům Rádia Hana.
1: Italské léto na Hané.
0: Blíží se poledne, žaludek už se hlásí a my dostali obrovskou chuť na pravé italské těstoviny. Přidejte se k nám a pojďte si o ně zahrát v dalším kole italského léta na Hané. Pravidla jsou naprosto jednoduchá. Za malou chvíli ve vysílání zazní italská klasika z roku 97, song Laura Non C'è od zpěváka Nek. Kdo jako první vytočí naše studiové číslo 585-22-5588, hned po prvních tónech vyhrává balíček těstovin. Všichni naši výherci navíc mohou hrát o prodloužený víkend v italském Bergamo. Stačí kliknout na odkaz na našem webu radiohana.cz.

0: sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny.

I když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravazio.cz, vyzvednout kód a jste v závěrečném osudí.

0: Na rádiu Hana dohrála písnička Laura Nonce. My soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese těstoviny a taky se může zařadit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Dobrý den, koho máme na lince?
1: Ahoj, tady je to z Prostějova.
0: Jirko, když se řekne Itálie, co se vám jako úplně první vybaví?
1: Dokonalý jídlo, ideální pití, prostě Itálii miluju.
0: No tak to jsme rádi, že jste vyhrál dneska italské jídlo a možná, když se vám poštěstí, byste mohl vyhrát i třeba ten výlet do Bergama, do Itálie. Už jste někdy byl v Itálii?
1: Ano, byl. Procestovanou mám celkem celou, takže říkám, miluji Itálii.
0: No to mi dáte za pravdu, že tam se člověk prostě chce vracet pořád a pořád.
1: Je to tak.
0: No já vám moc gratuluju, těstoviny jsou vaše. Pokud se chcete zařadit do slosování o pobyt v Bergamu, nezapomeňte se do hry registrovat. Odkaz najdete na našem webu radiohana.cz. Vy ostatní nesmutněte, už odpoledne budeme soutěžit znovu. Tentokrát se můžeme těšit na sýry.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejů.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága až Džork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Vaše letní rádio.
5: Rádio Hana.

0: blíží k víkendu, ten bude díky svátečnímu pondělí dokonce prodloužený. Tak si kousek těch prázdnin budou moci užít i někteří dospělí. Ale zpátky k dnešnímu pátku 3. července. Kdo má dneska svátek a co všechno slavíme, to už pro nás zjistila kolegyně Martina Kvítko.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je tady pátek 3. července, svátek má Radomír a také Radomíra. Narozeniny má miláček žen, hvězda Top Gunu a Mission Impossible, americký herec Tom Cruise.
3: Setting time to target, 2 minutes, 15 seconds.
4: 2:15, that's impossible.
3: Final attack point.
2: Dneska slaví také herečka Jana Švandová a je tu i jeden oslavenec z našeho regionu, bývalý olomoucký primátor a také bývalý hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, takže všechno nejlepší. A pozor, dneska je také Mezinárodní den bezplastových tašek, což ovšem může být trochu problém, protože na férovku všichni máme doma aspoň jednu plastovou tašku, která obsahuje dalších zhruba 10 plastových tašek. Že? Tak s plastem nebo bez, užívejte si dál 3. červenec.
1: Rádio Haná, kalendárium.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden

0: 12,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
1: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
6: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
7: Rádio Hana.
8: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: Tančíme spolu song od kapely Jelen, která v rámci svého turné Jelen Fest dorazí do Olomouce už 25. července. Informace máme na našem webu radiohana.cz. Čekání na tuhle akci si pak zkrátíme posloucháním těch nejlepších pecek na našich vlnách.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Další hodinku otevřou Mirajové. Zpívá nám Miley Cyrus.

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Stíží se nám průjezd areálem fakultní nemocnice Olomouc. V neděli se kvůli stavební činnosti uzavře část ulice za nemocnicí a za uzavřený úsek se autem dostaneme jenom po objížďce. Uzavírka tu bude do konce srpna, píše o tom Report.cz. Úspěšnou sezónu si chválí Moravské divadlo Olomouc. Na jeho představení přišlo celkem 98 tisíc diváků, což je meziročně o 4 tisíce víc. Průměrná návštěvnost dosáhla 80% kapacity představení. Nejvíc diváků přitáhl muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie. Varování před požáry vydali nad Moravou meteorologové. Kvůli horku a suchu výstraha platí pro Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj, a to až do soboty. Lidé by v přírodě neměli kouřit ani rozdělávat otevřený oheň.
1: Hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru na střední a jižní Moravě, hlavně díky nižším úhrnům srážek, po vlně veder a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine. Štefan Hanžák, ČHMU.
0: Připomeneme, že v Olomouckém kraji už dříve vyhlásil hejtman Ladislav Okleštěk období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Do odvolání tu tak platí přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí i používání pyrotechniky. Sport. Do dalšího klubu v NHL míří český hokejový golman David Rittich. Už to bude sedmý tým v jeho kariéře v prestižní hokejové soutěži. 33-letý golman chytal uplynulou sezónu za New Yorkské Islanders a nově podepsal roční smlouvu s New Jersey.

0: počasí.
1: Od oficiálního začátku léta se nám začíná den pomalinku zkracovat. Není to ale zatím téměř nic znatelného. Denní světlo budeme mít dnes celých 16 hodin a 11 minut. Víme taky, jak bude. Dneska čekáme jasno až polojasno kolem 25 stupňů. Zítra už se mohou mraky občas trochu ukázat. Pořád by ale mělo převládat polojasno. Rtuť teploměru vystoupá v sobotu k 24 stupňům. V neděli už raději vytáhneme deštníky. Ve většině regionu by mělo pršet. Výjimečně by se mohla objevit i bouřka. Teplotní maxima v neděli nepřekročí 25. Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto si dáme pozor v Olomouci v ulici U Panelárny. Jinak je tady doprava poměrně hladká. Ke srážce dvou osobáků ale došlo v Prostějově v ulici Milana Trychova. Probíhá tady vyšetřování nehody, je tady neprůjezdný pruh. Odstavené porouchané auto komplikuje dopravu na D48 na trase Frýdek Místek Bělotín před exitem Bělotín Východ. Podobnou situaci řešíme taky na D1 na trase Vyškov Říkovice za exitem Mořice. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.

Posloucháte Rádio Haná. Představte si, že v práci strávíte celou hodinu a na výplatní pásce svítí 160 korun a vy si říkáte, že je všechno v pořádku. A pak se podíváte na Lionela Messiho. Podle neoficiálních informací si totiž tahle fotbalová hvězda viděla

0: 1,8 milionu korun za jedinou sekundu. Na druhou stranu, my alespoň můžeme bydlet na Hané a to je nevyčíslitelné. Z Rádia Hana vám posíláme další várku toho nejlepšího hudebního výběru. Za chvíli třeba Xindl X nebo Celine Dion.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás. Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
2: Pro ostatní naprosté sci-fi. Na Hané ale máme jiné superhrdiny. Vás!
1: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
2: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
1: Děkujeme.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumpline, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Litovelské pivobraní. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
9: Ahoj, tady Cenfluencer.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Ladíte Rádio Hana, právě nám dohrál song Afrika z roku 82. Pokud se vám tyhle procházky nejen do hudební minulosti líbí, nalaďte si nás každý všední den vždy od 9 do 10 hodin. To vás totiž vezmeme na procházku pamětí. Teď ale zpátky do současnosti. Na lince už máme totiž důležitého hosta z Litovle. Za 15 minut si společně taky pustíme zprávy.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle. Na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, povězte.
3: Tak pořád to jede. Dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující uliční prostor. Za chvilku vlastně koncem prázdnin bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Tukelská, takže v rámci bezpečnosti se. Doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
2: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
3: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
2: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
3: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. To má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíže, tady ještě je náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky. Tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudnější a bylo to zase taková ta retro klasika.
2: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
3: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za procházku. Jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
2: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
3: No přesně tak. My Litovláci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domů seniorů.
2: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
3: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a navčerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
2: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka. V našem vysílání starosta Litovle Viktor Kohout. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.

24,90 a Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90 až do 7. července. Kaufland. Jsme Rádio Hana.

italskou písničku. Nás laďte dál, až v našem vysílání uslyšíte tenhle song, rychle nám zavolejte do studia. Třeba italský sýr vyhrajete právě vy. Teď už zprávy s Tomem Gottwaldem, s námi je máte dříve než ostatní. Je 13 hodin a 54 minut.

0: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dolanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Za dveřmi jsou červencové svátky 5. a 6. července a se svátky v Česku se hned pojí otázka, zda si během nich budeme moci nakoupit ve velkých obchodech. Půjde to.
1: Ustanovení zákona o prodejní době v malou obchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
0: Vysvětlil mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba. Oscarový herec Dustin Hoffman v Česku. Hvězda filmů Rain Man či Kramerová versus Kramer Dustin Hoffman přijel na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Dnes večer převezme na zahájení 60. ročníku festivalu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos. Sport. Čeští basketbalisté dnes hrají se Švédskem. V případě výhry získají postup do další fáze kvalifikace na mistrovství světa. Ale bude to těžké. Ve Stockholmu nastoupí bez tří silných opor, včetně lídra Tomáše Satoranského. Zápas začne v 19 hodin. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Počasí. Prodloužený víkend je před námi a my víme, jak bude. V sobotu čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty by neměly přesáhnout 26 stupňů. V neděli pak čekáme na obloze trochu více mraků, bude oblačno, přechodně i zataženo. Postupně na většině území očekáváme přehánky nebo občasný déšť. Výjimečně mohou přijít i bouřky. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. V pondělí bude taky spíše pod mrakem i na svátek. Předpověď hlásí déšť. Rtuť teploměru vystoupá nejvýše k 25 stupňům. Biozátěž by po celý víkend měla být na nejlepším stupni.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Nohu z plynu dáme v Olomouci v ulici 17. listopadu. Nefungují tady semafory, tak ať se s někým nesrazíme. Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem nás čeká na výjezdu z Hulína ve směru na Třebětice. Došlo tady k nehodě, probíhá tady vyšetřování. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kroměříž Západ, taky na D46 na exitu Olšany u Prostějova. V Hranicích na třídě Československé armády jsou taky v Kroměříži v ulici Kojetínská. Pohodovou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Tady je Rádio Haná. Také máte pocit, že poobědový útlum je naprosto reálná věc a lidé by v tuhle dobu měli mít zákonné právo na šlofíka. Jestli právě teď v práci nenápadně hypnotizujete hodiny, hrajete si se sponkami na stole nebo prostě jen statečně předstíráte hluboké pracovní nasazení, nejste v tom sami. My vás v tom nenecháme padnout. Pojďme tu odpolední krizi společně rozbít pořádnou porcí energie. Tady je další várka našeho nejlepšího hudebního výběru, který vás určitě probere.

0: na konci prázdnin i třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané. Muzika italiana. Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Tohle je Rádio Hana.

0: Johana vás informujeme, ale i bavíme. Před námi je krátký přehled, o čem se píše, no a za 15 minut se pak můžeme těšit na naše pravidelné zprávy.
1: O čem se píše?
0: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas, čteme za vás regionální zprávy a přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Dlouhotrvající sucho a mimořádně nízké průtoky ve vodních tocích přiměly Olomoucký vodoprávní úřad k dočasnému zákazu odběru povrchových vod, a to z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. O tom píše Report.cz. Přerov spustil ve sběrném dvoře na Hrázi zkušební provoz nového reuse pointu. Lidé sem mohou během července bezplatně odevzdávat zachovalé věci, které najdou nové majitele. Detaily najdeme na přerovském rej. Tropické teploty mění pravidla pro venčení psů v kroměřížském městském útulku Čápka. Možnost budou mít jen zájemci, kteří si přivstanou. Na to upozorňuje kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden v

0: 19.90 až do 7. července. Kaufland.
1: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s Výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
0: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
2: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: třetí hodinou vám do uší hraje Rádio Hana. Nám právě dohrála Anna K. s jím songem Apollo 11. Ve studiu už je tady se mnou teď i kolega Štěpán, který vás provede i dnešním odpolednem. Ahoj Štěpáne.
1: Přesně tak, je tu závěr pracovního týdne, my všechny zdravíme.
0: Ano Štěpe, ty jsi mi úplně nahrál, před námi je prodloužený víkend a já bych se tě vlastně chtěla zeptat, jestli máš nějaký speciální plány, nebo co vlastně plánuješ na prodloužený víkend?
1: Tak zítra to bude moderovačka celodenní, ale počasí má být oproti minulému víkendu jako snesitelné, takže vlastně se těším, že nebudu muset mít tři outfity, no a potom nějaký ten výletík v pondělí bude. Takže jo, těším se moc.
0: To věřím. My samozřejmě přejeme všem, kteří se budou brát, i všem moderátorům, kteří budou na svatbě, aby bylo přijatelné a hezké počasí. No a po 15. hodině už se těšíme na další hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zahraje nám One Direction.

0: námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Olomouc hledá svého učitele nebo učitelku roku. Město vyhlásilo anketu, do níž mohou nominovat favorita žáci, rodiče, ředitelé, pedagogové i široká veřejnost. Vyhlášení výsledku bude v září v Moravském divadle Olomouc.
1: Věříme, že učitelé si zaslouží nejen poděkování na konci školního roku, ale i veřejné uznání za svou každodenní práci, trpělivost, inspiraci a energii, kterou věnují vzdělávání dalších generací. Návrhy mohou posluchači podávat elektronicky prostřednictvím webového formuláře na webu olomouc.eu do 23. srpna a já doufám, že jich bude skutečně hodně.
0: Přiblížil mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zelenější je průmyslová zóna v Holešově na Kroměřížsku. Zlínský kraj tu v poslední době nechal zasadit skoro 1500 stromů a 1400 keřů. Vytvořil tu také nové trávníky a koridor pro pohyb živočichů v krajině.
2: Hlas lidu.
0: Rekordní pokles porodnosti v Česku. Loni se narodilo nejméně dětí za 240 let. A co zatím stojí? Dle průzkumu NMS se 3/5 lidí nejvíc obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Mají strach z válek a změn klimatu. Kromě obav o stav světa brání Čechům v rodičovství také touha po svobodě. Opět 3/5 lidí uvedly, že chtějí spíš osobní volnost. Případný nedostatek peněz na rodičovství vnímá jako problém necelá polovina lidí.
2: Sport.
0: České volejbalisty čeká semifinálový střet na mistrovství Evropy hráčů do 22 let. Tým trenéra Nekoli touží projít do finále. O postup se utká dnes v 16 hodin s Izraelem. Očekává se velmi vyrovnaný zápas. Uvidíme, jak to dopadne.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Odpoledne čekáme polojasno až jasno, jen na horách se mohou objevit nějaké ty mráčky. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 21 až 25 stupni. Na horách naměříme nejvýše 18. Pokud dnes plánujeme vyrazit do přírody, nastříkáme se raději repelentem. Aktivita klíšťat je nahané vysoká, na Šumpersku, Svitavsku a Bruntálsku dokonce mimořádná. Kvůli vysokým teplotám se ale nemusíme příliš bát komárů. Jejich aktivita je dnes nepatrná. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na policejní hlídky v ulicích Brněnská a na Střelnici. Číhají taky na D1 na exitu Hranice, v Hranicích na třídě Československé armády, v Prostějově v ulici Československého armádního sboru a taky v Bruntále v ulici Jesenická. Se zdržením musíme počítat na cestě Kocvířov-Moravská Třebová. Hlásíte nám tady zpoždění přibližně na 20 minut. Připomínáme taky nehodu na výjezdu z Hulína ve směru na Třebětice. Jezdí se tu jedním jízdním pruhem, na místě je policie. To bylo naše dopravní info, teď už další svěží hit.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: fotbalu Travis Kelce se berou. No a svatební oslavy mají vyvrcholit dnes večer amerického času. To znamená u nás v sobotu nad ránem. Nicméně udělali romantické gesto a prý už spolu sňatek uzavřeli v užším kruhu a udělali ještě jeden opravdu velký dobrý skutek. Tento týden darovali celkem 26 milionů dolarů 20 charitativním americkým organizacím. No a to je přes půl miliardy, tedy přes půl miliardy českých korun. Nahané přejeme šťastné manželství, no a to i všem dalším dvojcím, které se budou o víkendu brát.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
4: Litovelské pivobraní. Čtyři hanácké koláče pro čtyři litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid.

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráči, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
4: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.

0: Na Rádiu Hana přejeme krásný pátek, no a ještě lepší prodloužený víkend. V Olomouci nás už zítra čeká mistrovství České republiky v Malé Kopané. Hrát se bude na umělé trávě sportovního centra mládeže Sigmy Olomouc v Řepčíně. Náklo pořádá Disney den, no a zítra zve na pohádkový program pro nejmenší. Piráti a víly, skákací hrady, malování na obličej, fotokoutek a spousta muziky na Sokolce v Nákle. No a o tomto víkendu nás čeká i jízda králů v sobotu i neděli, kroje řemesla, průvod dechovka, no a hlavně hanácký trojboj v Doloplazích u Olomouce. No a na Hané za chvíli posíláme další hity, budou Beach Boys nebo Dua Lipa, tak držte vlnu a mějte pátek ve skvělé náladě.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
2: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
1: Je to gol!
2: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
2: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.

0: Hlava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
3: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
7: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckaneckyjada.cz
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: Rádiu Hana před 16. hodinou, to je jejich novinka Vzpomeneš si, no a za chvíli u nás přineseme další zprávy. Mluvit budeme o akce Homo Freeride, jsou před námi uzavírky. No a určitě zmíníme i nový krok k rekonstrukci křižovatky na dálnici 46 u sjezdu na Držovice Sever. No a co nás čeká dále?
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Určitě to bude Alex Voren. Nebude chybět ani slza.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Ekce Homo se pojede z kopce. Vrchařskou automobilovou trať nad Šternberkem obsadí skejťáci. Klikatou silnici budou sjíždět na longboardu v rámci akce Ekce Homo Freeride. Jde již o 15. ročník této jízdy. Uzavírka silnice u Šternberka kvůli Ekce Homo Freeride začne od dnešních 16 hodin 45 minut a potrvá do neděle do 18 hodin. Oficiální objízdná trasa povede po silnici první třídy přes obec Lipina, informuje o tom město Šternberk.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, nový krok k rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u sjezdu na Držovice a Prostějov sever. Ředitelství silnic a dálnic nově vybírá firmu schopnou přípravy základní vytyčovací sítě pro úpravu křižovatky. Rekonstrukce má začít příští rok.
1: Hlas lidu.
0: Komu pak v Česku věříme? Červnový průzkum STEM mezi tisícovkou lidí ukazuje, že stejně jako v uplynulých letech mají největší důvěru hasiči. 96% lidí, přes 70% lidí v Česku věří policii, armádě a strážníkům. O poznání slabší důvěru mají u českých občanů politici. Nejnižší důvěra lidí je ve vládu, které v červnu věřila asi třetina lidí. 35 lidí ze 100 věří sněmovně, 43% senátu a prezidentu Petru Pavlovi důvěřuje v průměru 56 lidí ze 100.
1: Sport.
0: Karviná si fotbalovou Evropu nezahraje. UEFA vyřadila tým MFK Karviná z evropských pohárů kvůli účasti v domácí korupční aféře. Těžit z toho budou tři české týmy. Plzeň, která jde tímto do čtvrtého předkola Evropské ligy, její místo ve druhém předkole zaujme Hradec Králové a do uvolněné pozice v konferenční lize po Hradci proklouzl Jablonec. Píše o tom Fotbal.cz.
2: Počasí. Jaká je předpověď v našem regionu o víkendu? V sobotu počítáme s jasnou nebo polojasnou oblohou. Nejvyšší teploty přes den mezi 19 a 24 stupni Celsia, v tisíci metrech a na horách potom okolo 15 stupňů. Foukat bude mírný vítr. V neděli potom naměříme stejně, ale počítáme s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a místy taky s bouřkami.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
2: Bourá se u obce Mozice před nájezdem na dálnici. Došlo tady k nehodě dvou dodávek.

0: dálnice Otrokovice na Pajedla. Tady se dá ale projet bez problému. Policejní hlídka je potom aktuálně v Hablově, taky ve Svitavách na Poličské, v obci Horní Moštěnice a nebo na D1 směr Ostrava na exitu hranice. No a pokud se jedete koupat na Náklo, počítejte teď s kolonou na cestě k pláži na 25 minut a podobné zdržení je i na trase Svitavy Moravská Třebová.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

miliardy eur, tedy asi 100 miliard korun. Tuhle sankci potvrdil Soudní dvůr Evropské unie pro firmu Google za zneužití postavení Androidu. Google nutil výrobce telefonů předinstalovat své aplikace a omezoval konkurenci. Firma se bránila 8 let, ale neuspěla. No a nyní firmy poškozené jednáním Google mohou žádat odškodné, jako třeba Český Seznam, který nárokuje přes 9 miliard korun. Tak to je každopádně pořádně mastný flastr. My vám se

0: A na konci prázdnin i třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Hana.

0: 9 na Rádiu Hana se vracíme do 80. let ve společnosti Modern Talking. Páteční odpoledne u nás pokračuje v dobré náladě, no a před námi Taylor Swift, Puff Daddy a nebo Dan Landa. Nicméně ještě předtím se vypravíme na fotbalové mistrovství světa, ale dnes se na něj podíváme z hudební stránky.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek odpoledne.
2: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
3: Fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, to není jenom kopání do míče, góly, fauly, radost nebo zklamání a taky norské veslování. Tenhle ten šampionát, to je taky velká hudební show. Ne každý fanoušek skáče nadšením, ale Američané si to prostě bez té komerce a zábavy ani neumí představit. A hlavně finále. Tak schválně, jestli pak víte, kdo vystoupí v rámci rozhodujícího zápasu na MetLife Stadium v New Jersey. Bude to Robbie Williams společně s italskou popovou hvězdou Laurou Pausini. Už dříve byla potvrzená také jména jako Shakira nebo Madonna a prý bude i jihokorejský K-pop. Zkrátka a dobře, fotbalové finále 19. července tak bude jedna velká, nablízkaná megashow.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
5: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
6: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
7: Paraatletická elita opět v Olomouci.

měsíc prodlouženému víkendu, no a nálada nemůže být samozřejmě lepší. Tohle byla Celine Dion na Rádiu Haná. Další hity na sebe nenechají dlouho čekat, ale ještě

0: zprávy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dolanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Za dveřmi jsou červencové svátky 5. a 6. července a se svátky v Česku se hned pojí otázka, zda si během nich budeme moci nakoupit ve velkých obchodech. Půjde to.
4: Ustanovení zákona o prodejní době v maloobchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
3: Vysvětlil mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba. Oscarový herec Dustin Hoffman v Česku. Hvězda filmů Rain Man či Kramerová versus Kramer Dustin Hoffman přijel na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Dnes večer převezme na zahájení 60. ročníku festivalu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos.
1: Sport.
3: Čeští basketbalisté dnes hrají se Švédskem. V případě výhry získají postup do další fáze kvalifikace na mistrovství světa. Ale bude to těžké. Ve Stockholmu nastoupí bez tří silných opor, včetně lídra Tomáše Satoranského. Zápas začne v 19 hodin. Uvidíme, jak to dopadne.

0: počasí.
1: 21 hodin a 2 minuty, tak to je čas dnešního západu slunce na Olomoucku. Zítra potom sluníčko v našem regionu vyjde ve 4.52. Víme, jak bude. O víkendu počítáme s teplotami nejčastěji mezi 19 a 24 stupni Celsia ve stínu. Sobota nás čeká se sluníčkem. Ve druhé polovině víkendu se potom objeví dešťové přehánky, ojediněle bouřky a taky vyšší oblačnost.

0: tady se ale dostaneme. No a připomínám i nehodu dvou dodávek za obcí Mořice před nájezdem na dálnici. I tady je průjezd bez kolon. Policejní hlídka je potom v obci Horní Boštěnice na D1 na exitu hranice a nebo v Prostějově na Plumlovské ulici. Na trase Svitavy, Moravská Třebová potom v tuhle chvíli počítejte se zdržením na 25 minut. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
2: Život to nedává.

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek odpoledne.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Ano, taky dneska 3. července u nás pokračuje italské léto, no a prvním volajícím v této výzvě byla Simča z Olomouce. Simčo, krásné odpoledne, zdravíme vás.
1: Zdravím, krásné odpoledne.
0: Simi, co vy a letošní léto, letošní prázdniny, co budete podnikat?
1: Je to velká náhoda, ale Itálie je tím místem, kam letíme do Bergama, tam se náhodou otočíme a za kamarádkou do

0: mějte krásný víkend.
1: Děkuju, taky, nashledanou.
0: Ať se daří.
2: Italské megahity, káva, těstoviny,

0: Karolinách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravaziocafe.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás. Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
0: Pro ostatní naprosté sci-fi. Nahané, ale máme jiné superhrdiny. Vás!
1: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
0: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
1: Děkujeme.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
10: Jsme mladí a neklidní.
11: Jdeme na to!
10: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
12: Piláči, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
1: Rádio Haná.
13: Vaše letní rádio.

0: miliardových oplatků. No a další informace o dnešním datumu se dozvíme z našeho kalendária.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je tady pátek 3. července, svátek má Radomír a také Radomíra. Narozeniny má miláček žen, hvězda Top Gunu a Mission Impossible, americký herec Tom Cruise.
3: Setting time to target, 2 minutes, 15 seconds.
4: 2:15, that's impossible.
3: File attack point. Mavericks inbound.
2: Dneska slaví také herečka Jana Švandová a je tu i jeden oslavenec z našeho regionu, bývalý olomoucký primátor a také bývalý hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, takže všechno nejlepší. A pozor, dneska je také Mezinárodní den bezplastových tašek, což ovšem může být trochu problém, protože na férovku všichni máme doma aspoň jednu plastovou tašku, která obsahuje dalších zhruba 10 plastových tašek. Tašek, že? Tak s plastem nebo bez, užívejte si dál 3. červenec.
1: Rádio Haná, kalendárium.
5: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno v Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
6: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
8: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
10: Nejlepší hudba.

hodinou. To je úplně ideální pecka na dnešní pozdní odpoledne, na páteční podvečer. Zdravíme všechny, kdo se někam chystají. Samozřejmě i ty z vás, kdo dnešní večer strávíte v práci. My vám budeme i nadále hrát ten nejlepší hudební výběr, ale ještě předtím.

0: další hity.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: No a bude tu například Kylie Minogue. Nebude chybět ani Benson Boone.

0: 17.55.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Stíží se nám průjezd areálem fakultní nemocnice Olomouc. V neděli se kvůli stavební činnosti uzavře část ulice za nemocnicí a za uzavřený úsek se autem dostaneme jenom po objížďce. Uzavírka tu bude do konce srpna, píše o tom Report.cz. Úspěšnou sezónu si chválí Moravské divadlo Olomouc. Na jeho představení přišlo celkem 98 tisíc diváků, což je meziročně o 4 tisíce víc. Průměrná návštěvnost dosáhla 80% kapacity představení. Nejvíc diváků přitáhl muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie. Varování před požáry vydali nad Moravou meteorologové. Kvůli horku a suchu výstraha platí pro Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj, a to až do soboty. Lidé by v přírodě neměli kouřit ani rozdělávat otevřený oheň.
4: Hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru na střední a jižní Moravě, hlavně díky nižším úhrnům srážek po vlně veder a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine. Štefan Hanžák, ČHMU.
3: Připomeneme, že v Olomouckém kraji už dříve vyhlásil hejtman Ladislav Okleštěk období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Do odvolání tu tak platí přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí i používání pyrotechniky.
1: Sport.
3: Do dalšího klubu v NHL míří český hokejový golman David Rittich. Už to bude sedmý tým v jeho kariéře v prestižní hokejové soutěži. 33-letý golman chytal uplynulou sezónu za New Yorkské Islanders a nově podepsal roční smlouvu s New Jersey.
1: Počasí.
0: Začínáme pohledem na biopředpověď. Ta by měla být minimálně do konce víkendu na nejnižší zátěži, na prvním stupni, který je bezproblémový. Jinak nás čekají během víkendu teploty mezi 19 a 24 stupni Celsia ve stínu, první polovina víkendu přinese sluníčko a jasnou oblohu, v neděli se objeví vyšší oblačnost, dešťové přehánky a sem tam taky bouřky.
1: Doprava.
0: Vážná dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici 46 s Olomouce na Vyškov před exitem Brodek u Prostějova. Je tu požár vozidla a dálnice je neprůjezdná. Odklon dopravy je potom veden na exitu Vranovice-Kelčice. Bourá se taky na D1 mezi exity Říkovice a Přerov. Tady jde o nehodu osobáku a dodávky, policisté jsou na místě, ale dostaneme se tu. Nehoda osobního auta a motorky se potom vyšetřuje taky v obci Lazníky na Přerovsku. I zde je to průjezdné. No a připomínáme i nehodu dodávky a osobního auta v Olomouci na Zikově ulici. I tady už se to dá ale projet se zvýšenou opatrností bez zdržení. Šťastnou cestu přejeme, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
5: As free as a bird, as neat as a word, as quiet

svatba letošního roku. Americká popová hvězda Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce se berou. No a svatební oslavy mají vyvrcholit dnes večer amerického času. To znamená u nás v sobotu nad ránem. Nicméně udělali romantické gesto a prý už spolu sňatek uzavřeli v užším kruhu a udělali ještě jeden opravdu velký dobrý skutek. Tento týden darovali celkem 26 milionů dolarů 20 charitativním americkým organizacím. No a to je přes půl miliardy, tedy přes půl miliardy českých korun. Nahané přejeme šťastné manželství, no a to i všem dalším dvojcím.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Bon Jovi anebo Deep Blue Something. Ale ještě než se do toho dáme, tak pozdravíme na Litovelsko, protože hostem v dnešním vysílání je starosta Litovle.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle. Na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, povězte.
3: Tak pořád to jede. Dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující uliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Tukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
2: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
3: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
2: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
3: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. Kdo má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíž, tady ještě je Náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudenější a bylo to zase taková ta retro klasika.
2: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
3: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za procházku. Jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru. A to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
2: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
3: No přesně tak. My Litováci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
2: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
3: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
2: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka. V našem vysílání starosta Litovle Viktor Kohout. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
6: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Tady je Rádio Haná.

po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další superhity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech.

0: počasí.
1: Jaká je předpověď v našem regionu o víkendu? V sobotu počítáme s jasnou nebo polojasnou oblohou. Nejvyšší teploty přes den mezi 19 a 24 stupni Celsia, v tisíci metrech a na horách potom okolo 15 stupňů. Foukat bude mírný vítr. V neděli potom naměříme stejně, ale počítáme s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a místy taky s bouřkami.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: je Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčuska, Peli Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

1 miliardy eur, tedy asi 100 miliard korun. Tuhle sankci potvrdil Soudní dvůr Evropské unie pro firmu Google za zneužití postavení Androidu. Google nutil výrobce telefonů předinstalovat své aplikace a omezoval konkurenci. Firma se bránila 8 let, ale neuspěla. No a nyní firmy poškozené jednáním Google mohou žádat odškodné, jako třeba Český Seznam,

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
3: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirque Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Rádio Hana.

0: Blink 182 na Rádiu Haná, jejich I Miss You z roku 2004, tak taky tahle pecka už má přes 20 let. Za chvíli na Rádiu Haná i Rembrandt, Anaka a nebo Kim Appleby, ale ještě předtím se mrkneme na regionální zpravodajské portály, ať víme, o čem se v závěru pracovního týdne informuje.
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas, čteme za vás regionální zprávy a přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Dlouhotrvající sucho a mimořádně nízké průtoky ve vodních tocích přiměly Olomoucký vodoprávní úřad k dočasnému zákazu odběru povrchových vod, a to z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. O tom píše Report.cz. Přerov spustil ve sběrném dvoře na Hrázi zkušební provoz nového reuse pointu. Lidé sem mohou během července bezplatně odevzdávat zachovalé věci, které najdou nové majitele. Detaily najdeme na přerovském rej. Tropické teploty mění pravidla pro venčení psů v kroměřížském městském útulku Čápka. Možnost budou mít jen zájemci, kteří si přivstanou. Na to upozorňuje kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: prosince zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Mothers of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Mothers of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Posloucháte Rádio Haná.
5: Hezký večer.

Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana. 80 v 8.

0: a na konci prázdnin i třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

Na Rádiu Haná, kde taky dnes 3. července večer hladíte 99 a to nejsou v 90. vzniklo Michael Bolton, London Beat, Pet Shop Boys, M People, Cher, Whitney Houston nebo OMD a Depeche Mode. Tak to je jen malý výčet toho, co je dneska před námi, co nás ještě čeká. No ale ještě předtím jsou tu S Club 7, přejeme hezký páteční večer, 99.

Radio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Haná a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady pátek 3. července, svátek má Radomír a také Radomíra. Narozeniny má miláček žen, hvězda Top Gunu a Mission Impossible, americký herec Tom Cruise.
2: Setting time to target, 2 minutes, 15 seconds.
3: 2:15, that's impossible.
2: File attack point. Mavericks inbound.
1: Dneska slaví také herečka Jana Švandová a je tu i jeden oslavenec z našeho regionu, bývalý olomoucký primátor a také bývalý hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. Takže všechno nejlepší. A pozor, dneska je také Mezinárodní den bezplastových tašek, což ovšem může být trochu problém, protože na férovku všichni máme doma aspoň jednu plastovou tašku, která obsahuje dalších zhruba 10 plastových tašek. Že? Tak s plastem nebo bez, užívejte si dál 3. červenec.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Rádio Haná.

0: Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.
1: Radiohana, nejlepší hudební výběr.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: tady je Rádio Hana. Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

Pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až rád.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle. Na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, povězte.
2: Tak pořád to jede. Dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující kuliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Tukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
1: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
2: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
1: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
2: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. To má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíže, tady ještě je Náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky. Tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudnější a bylo to zase taková ta retro klasika.
1: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
2: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za procházku, jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje neoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
1: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
2: No přesně tak. My Litovláci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
1: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
2: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
1: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka v našem vysílání. Starosta Litovle Viktor Kohout, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Jsme Rádio Hana.

vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi zaště

0: správy Rádia Haná.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Stíží se nám průjezd areálem fakultní nemocnice Olomouc. V neděli se kvůli stavební činnosti uzavře část ulice za nemocnicí a za uzavřený úsek se autem dostaneme jenom po objížďce. Uzavírka tu bude do konce srpna, píše o tom Report.cz. Úspěšnou sezónu si chválí Moravské divadlo Olomouc. Na jeho představení přišlo celkem 98 tisíc diváků, což je meziročně o 4 tisíce víc. Průměrná návštěvnost dosáhla 80% kapacity představení. Nejvíc diváků přitáhl muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie. Varování před požáry vydali nad Moravou meteorologové. Kvůli horku a suchu výstraha platí pro Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj, a to až do soboty. Lidé by v přírodě neměli kouřit ani rozdělávat otevřený oheň.
2: Hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru na střední a jižní Moravě, hlavně díky nižším úhrnům srážek po vlně veder a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km/h. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine. Štefan Hanžák, ČHMU.
1: Připomeneme, že v Olomouckém kraji už dříve vyhlásil hejtman Ladislav Okleštěk období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Do odvolání tu tak platí přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí i používání pyrotechniky. Sport. Do dalšího klubu v NHL míří český hokejový golman David Rittich. Už to bude sedmý tým v jeho kariéře v prestižní hokejové soutěži. 33-letý golman chytal uplynulou sezónu za New Yorkské Islanders a nově podepsal roční smlouvu s New Jersey.
0: Počasí.
3: Jaká je předpověď v našem regionu o víkendu? V sobotu počítáme s jasnou nebo polojasnou oblohou. Nejvyšší teploty přes den mezi 19 a 24 stupni Celsia, v 1000 metrech a na horách potom okolo 15 stupňů. Foukat bude mírný vítr. V neděli potom naměříme stejně, ale počítáme s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a místy taky s bouřkami.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Haná.
1: Hezký víkend.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: Christian Grey.
4: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Radio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
2: Nejlepší hudební výběr.